Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení vodu a plyn.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
7: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefir v Bila klubu za 20.

0: do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kráji za nich je ochotnej. Mňam, mňam, mňam.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na DEK.cz.
3: Někdy je BIK prostě BIK. BIK může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Dance Radio.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Byla klubu za 26,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: Dance Radio. Novinka.

Úžasná záležitost, krásný ráno, Swedish House Mafia, Kelly, happiness is so sad. Já doufám, že se vám stává dost líp než mě. Bylo to dneska náročný. Majko si zaskočí za Indyho, ten má dovču, tak mu to rozhodně přejeme. Dáme si pochopitelně skvělou taneční muziku, přidám nějaký hudební tipy, mrkneme i na počasí, jaký nás dneska čeká, no a hlavně vám doufám, rozproudíme tu správnou krev při vstávání. Za chvilku Hayden James, Hugh Gale, Todd Terry a taky Toys, tak si to pojďme užít, máme 9. září středu a Daniel nám přejeme jen to nejlepší k svátku, my jsme Dance Radio. Super ráno.

0: Pořád posloucháte ranní Fresh, s váma je Michael C. Andy si užívá dovolenou, no a my samozřejmě hrajeme nejlepší taneční muziku. Slyšeli jste Toys, Toda Terryho, anebo třeba Hugh Gela z Ultranate, Move into the Sun, což je aktuální velký hit. Dnes nás čeká taky další skvělý večerní program. Co konkrétně to bude, na to se podíváme hned v dalším vstupu. Teď nás čeká pohled na počasí.
1: Počasí.
0: Dnes bude opravdu zajímavý den, protože třeba na západě může být až 18 stupňů, ale na východě až 32. Dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm, postupně se od západu objeví dešť, přehánky budou potom i četnější. K večeru od západu budou srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, tedy teploty mezi 18 a 32 stupni během celého dne po celé republice, takže si vyberte. Teď už Avicii, Sin Cole nebo taky Jungle a pohodovka The Wave.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.

0: Čuk tomu on Tio Lavin, my jsme Dance Radio a nejlepší taneční muzika samozřejmě pokračuje. Co vás čeká dnes večer, jelikož máme středeční den, tak ten program je opravdu nabušený. Všechno startuje v 18 hodin s Enhanced Sessions. Dále tu máme třeba DJ Subgate a jeho hosta Hugo Rieriho, Jorise Warna, Olivera Heldense a taky Nickyho Romera. Tady malá pozvánka.
1: Nicky Romero. Podrzlej modílek s obrovskou zásobou muziky, kterou budeš chtít poslouchat pořád dokola. Nicky Romero a jeho show Protocol. Každou středu večer exkluzivně na Dance Radio.
2: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protocol on Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nicky Romero. Holandská superstar, a to nejzásadnější z elektro a Big Room House taneční scény. Ve středu v 8 večer.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Bezpečnostní složky zahájily 24-hodinové cvičení zaměřené na obnovu kontrol na hranici se Slovenskem. Dopravní komplikace se nepředpokládají. Evropská komise označila premiéra Andreje Babiše za osobu v potenciálním střetu zájmu. Potvrdila proto pozastavení proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. V bývalém vojenském prostoru v Národním parku Šumava se nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, prohlásil ministr životního prostředí. Počasí. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně se od západu objeví déšť a přehánky budou četnější. K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a lokální bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě.

0: Krásný ráno, The Knox and Captain Cuts House Party, Oliver Disco Mix, Miss Vedence Radio, pokud nevíte, co vám hrajeme a co vás probouzí do nového dne, tak všechno naleznete na webu danceradio.cz a taky v naší aplikaci. Tu stahujte pro iOS nebo Android, no a naleznete tam taktéž večerní program a poslouchat nás můžete úplně kdekoliv, kde máte internetové připojení v tabletu, v mobilu, takže i v zahraničí. Venku už svítí slunce, takže ideální start do nového dne. Po reklamě Bacon Popper, Wilkinson, Offenbach a taky Sony Fodera a jeho novinka z Becky Hill, Say Something.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na Innogy.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.

0: Cena AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: V Tetě je extravárka slev. 1 plus 1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Dance Radio.

0: Skvělá hudební novinka Sony Fodra s ním Becky Hill, velmi populární to vokalistka. Say Something, opět povedená spolupráce. Náš playlist vždy na webu nebo taky v apce. Hudební novinky budeme dneska ještě probírat, ale až odpoledne, kdy se spolu uslyšíme tradičně mezi 14. a 18. hodinou, protože už zítra nasadíme opět další várku z brusu nových triků. Teď nás ale čeká pohled na počasí, no a dnes to bude opravdu zajímavý den se spoustou teplot. Počasí. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně se od západu objeví déšť a přehánky budou četnější. K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a lokální bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna Slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Dance Radio.

0: Rex Records, Oli Knight, starting right now, tady je Dance Radio. Dnes má svatek Daniela, takže rozhodně přejeme jen to nejlepší. Je to 94. nejčastější jméno v České republice, no a věkový průměr všech, kteří se takhle jmenují, tak je 39 let. Dnes je taky den řízků, den horníků, den plyšových medvídků a mezinárodní den sudoku. A jelikož je druhá středa v září, tak je to speciální den ticha. Ode mě Tiesto, BT, Love Comes Again, Tata Boys v remixu Dafonic, no a potom už to budou zprávy v 9 hodin a následuje Katie s tanečním dopolední.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Tata Boys, holka z plakátu a remix od Dua Dafonic. To je poslední věc v dnešním ranním freshi, protože už je tu Katie.
1: Ahoj. Krásný ráno, on tam má něco v textu, krásný nohy, to je dobrý text.
0: Tak to je celý dobrý text, to je holka z plakátu.
1: Jako dobrý hlavně i ten remix teda. Hezký ráno mimochodem.
0: Co nás dneska čeká v tvém pozitivním vysílání?
1: No, super hudba od tebe samozřejmě. Oh. A spoustu informací určitě proberem už podzimní sezónu, protože těch koncertů bude plno, nějaký novinky okolo socek a tak dále, sociálních sítí a tak, takže probereme spoustu věcí.
0: Tak se těšíme, Katie, až do 12. Teď už zprávy, tak se mějte. Zatím ahoj.
2: Dance Radio News. Bezpečnostní složky zahájily 24-hodinové cvičení zaměřené na obnovu kontrol na hranici se Slovenskem. Dopravní komplikace se nepředpokládají. Evropská komise označila premiéra Andreje Babiše za osobu v potenciálním střetu zájmu. Potvrdila proto pozastavení proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. V bývalém vojenském prostoru v Národním parku Šumava se nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, prohlásil ministr životního prostředí. Počasí. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně se od západu objeví déšť a přehánky budou četnější. K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a lokální bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě.

0: Krásný dobrý ráno, startuje středeční dopolední drive a to s datem 9. září 2026. Svátek dneska slaví Daniela, takže přejeme všechno nej. Tyjo, Danče, těch znám docela hodně, věřím, že vy taky, tak na ně nezapomeňte. A jak už jsem avizovala, kromě muziky představíme dneska spoustu novinek v našem éteru a taky dáme si takovou jízdu okolo hudby, podzimní sezóny, probereme určitě umělou inteligenci, to je takový pravidelný téma a spoustu dalšího, takže buďte s náma a věřím, že ať už nás ladíte kdekoliv, v autě, ve fitku, v práci třeba, nebo ve škole na tajňáka, takže jste s náma. Takže za chviličku další muzika, dáme si Midnight Generation do Immortals a taky Little Dragon a spoustu dalšího. Hezký ráno.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
10: A raz, dva, tři, 4,21.
11: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

89 a 109 FM, přátelé, za náma Little Dragon a Lover Chanting a my se pojďme podívat na, možná už řekla bych, takovej historický moment, protože přesně včera se připomněla, to znamená i v těchto dnech, připomnělo takový výročí a je to 23 let, je to neuvěřitelný, 23 let od natočení videoklipu písně nám od Linkin Park. Přesně tak, před 23 lety totiž tady kapela nejenom, že koncertovala, ale v rámci svého tour taky natočila i videoklip. Konkrétně, jak už jsem zmiňovala, ke skladbě Numb, která se objevila a vyšla v roce 2003 na desce Meteora. A co je zajímavé, že spoustu scén, 90% scén vznikla v Praze. Ty scény obsahují tedy třeba místa jako gymnázium Jana Keplera, natáčelo se na Karlově mostě. Údajně se řešilo, že by se ještě do té finální, do toho střihu byly plány, že by se tam mohla objevit i katedrála svatého Víta a tak dále, ale více záběrů už se tam nedostalo. Co je zajímavé, že klip tehdy režíroval člen téhle kapely, a to Johan, který byl současně i jako členem a byl, je to ten DJ, ten, co tam je za těma synťákama. No a co je zajímavé, že v té době Chester vůbec nepřijel, si myslím, na to natáčení a tím pádem se zbytek scén dotáčelo v Los Angeles, v jiném kostele a tak dále a pak se tam jako to celé prostředí jako doplnilo. No je to zajímavý, 23 let uplynulo od té doby, je to neuvěřitelný, jak ten čas letí a já jsem teda hrozně ráda vždycky, když nějaká taková obrovská kapela je vlastně i taková jako, že zdokumentuje nějaký videoklip nebo prostě ještě víc tu Prahu nějakým způsobem využijou. Takže za mě fajn, pokud si třeba ten klip teďka nevybavíte, tak si to dejte, protože na vás dýchne taková ta atmoška a hlavně prostě celá ta deska Meteora byla velmi podařená.

0: Joan Kilmeran, taky Let's Get Together, 9.53, aktuální čas, doufám, že máte krásný středeční ráno. A přátelé, jestli zrovna jste ve fázi, že jste studenti, nebo se potřebujete něco nabiflovat, třeba máte studium na dálku, nebo se učíte nový jazyk, a nebo třeba máte nějakou rekvalifikaci, tak možná teďka pro vás bude zajímavý informace, nebo zajímavá informace, která souvisí s tím, jak se efektivně učit a jak si ty věci hlavně zapamatovat. Pojďme si říct, že to je jako velký téma vždycky, šrotit se a hlavně, aby to v té hlavě zůstalo. A v návaznosti na to vědci přišli s takovou zajímavou věcí a taky výzkumy, protože tvrdí, že právě ty naučené informace, pokud si údajně zopakujete v intervalu 24 hodin, ne že se zrovna učíte, ale ještě potom v průběhu dne se k ním vrátíte kompletně, tak právě ty nový výzkumy naznačují, že to načasování mezi jednotlivými učebními sezeními je stejně důležitý jako samotný obsah. Takže jde to o to, že teď asi se o tom nebudem bavit, co všechno během toho učení probíhá v mozku a tak dále, to bychom tady byli opravdu dlouho, ale vlastně efektivní je si to učivo, nebo ten jazyk, nebo cokoliv, pokud se učíte něco novýho, tak přímo za několik hodin se k tomu samému vrátit, ale ještě v průběhu 24 hodin. Takže zkuste to, pak by to v té hlavě mělo zůstat a měli byste se to nějak vybavit a měli by se nějak ty věci v té hlavě propojit. Tak, pokud vás zajímá víc, určitě si to najdete na netu a pokud zrovna máte, jste školou povinní, anebo se třeba cokoliv učíte, nějakou novou dovednost, tak věřím, že vám to třeba v něčem pomůže.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
11: Dance Radio.

0: Nebude chybět ani starší kousek od Košín, keč. No a po 10. hodině, kromě muziky a taky novinky, kterou představíme v našem éteru, se mrkneme třeba na velmi zajímavou hudební knihu, která mapuje část historie třeba v Británii. Víc si řekneme po 10. a mrkneme se třeba taky hodně do budoucnosti. Bude to trošku takový sci-fičko podle vědců a určitě vás čeká také videoset dne. Teď už ale aktuální zprávy a Majky, pojďme na ně, hezký ráno.
1: Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země 12 britským občanům. V Kladně hořel obchodní dům, škoda je předběžně odhadnuta na 120 milionů korun. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů, kteří se podíleli na činnostech, jež jsou podle Vídeňské úmluvy pro diplomaty nepřijatelné. Počasí. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně se od západu objeví déšť a přehánky budou četnější. K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a lokální bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě.

0: Přátelé, psal se rok 2001, doteď si to pamatuju, kdy tato věc vyšla a byl to velký úspěch, který zaznamenal právě tato skladba Catch od Košín a tehdy nejenom, že samotný videoklip letěl všude možně na MTV, VH1, ale zároveň třeba i na spoustě rádích se tato věc dostala i v těch žebříčcích poměrně hodně nahoru. Trošku vzpomínkovka, od té doby už uplynulo opravdu hodně let, no ale teď se pojďme přesunout do současnosti a budu mít něco special pro všechny fanoušky drum and bassu a taky junglu, protože právě v těchto dnech nebo v těchto měsících vznikala nová kniha, která mapuje 20 let a to klíčovýho a zásadního londýnskýho jungle drum and bassový noci a taky nahrávací společnosti Rupture, právě která byla založena v roce 2006 a to od Double O a Mantra. No a je to mazec, tato ta knížka už je tedy napsaná, vyjde oficiálně 13. listopadu a to přímo na nakladatelství Velocity Press a musím teda říct, že ta kniha je naprosto zásadní, nejenom tím, že vlastně oslavuje vlastně tu londýnskou scénu, ať už je to drum and bass, jungle a tak dále. Celý ten label, zároveň se v té knížce objeví spoustu historických materiálů, staré fotky, různý rozhovory se zásadními postavami. Nechybí tam ani spoustu lidí z řad umělců, pracovníků, producentů, kteří se na té akci a noci podívali, pracovali pro label. Zároveň tam jsou i umělci samotní, nechybí tam třeba vystoupení od Fabio, DJ Storm, Tim Reaper, DJ Flight a spoustu dalších. A vlastně ta kniha vzdává hold celkově i londýnskému klubu Corsica Studios, kde právě Rupture působila 18 let do svého uzavření. No je to mazec, pokud byste třeba tuhle knihu chtěli doma a patříte mezi zarytý fanoušky, třeba jste tam i byli, tak si myslím, že není nic jednoduššího než jít na internet, mrknout. Myslím si, že kniha sice ofiko vlastně ještě nevyšla, ale už si ji můžete předobjednat. Takže doporučuji.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 260.

0: 99,90 a Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.
1: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: Dance Radio.

89 a 102 9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých můžete ladit Dance Radio, ale i dnešní aktuální dopolední drive až do 12. hodiny. Je tady s váma Katie a já už mám před sebou nová data od jedné zahraniční agentury, která mapovala poslech hudby, a to konkrétně v Británii. A jak to teď momentálně je a z jakého procenta lidí poslouchají muziku a jestli se tady něco v tomhle trendu vlastně změnilo, tak ano. Co se právě týká Británie, tak 16% dospělých respondentů poslouchalo v posledních měsících více hudby, než právě v uplynulém roce nebo v uplynulých letech. To znamená, že celkově to číslo se zvedlo. V těch 16% je opravdu spoustu lidí napříč věkem. V tom průzkumu, kterýho se zúčastnilo více než 16 000 lidí, právě 16% uvedlo, že za poslední rok poslouchalo daleko více hudby, než tomu bylo před lety. A 69% uvedlo, že se ta konzumace hudby u nich nezměnila, že prostě to mají takový stabilní. 15% potom uvádí, že ve stejném období poslouchali hudby méně. No a co je v tom čísle, kdy se to teda zvedlo, tak je tam samozřejmě zhruba 50% lidí generace Z, která teda tvoří pouze ale 17% dospělých Britů. Mileniálové se na nárůstu poslechu podíleli zhruba ze 23%, zatímco právě generace baby boomers tvořila nejmenší procento. No, tak přátelé, je to boží, samozřejmě jde vidět, že muziku máme rádi a že prostě je potom stále hlad, a potvrzují to i čísla festivalů, protože ta návštěvnost na festiákách je třeba obrovská i na těch velkých koncertech halových, takže to je určitě pozitivní zpráva. Dance. Dance. Dance.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Příjemná atmosférická věc v podání Adriatic a také Maybe na frekvencích Dance Ráda. I tato věc nesměla chybět. Doufám, že máte příjemný dopoledne v naší společnosti a taky doufám, že máte ve vašem telefonu naši apku Dance Radio. Pokud ne, tak věřím, že to napravíte. Díky naší apce můžete ledět úplně odkudkoliv, vůbec nejste limitovaní frekvencema a zároveň tam máte info o našich konkrétních pořadech každý den od rána až do večera a současně tam máte i náš playlist. Takže jestli máte ještě místo mobilu, tak určitě věříme, že aplikace Dance tam nebude chybět. Co vám ještě nabídnu do 11. hodiny? 100% Underworld a nebo Crider, tak se to užijte a pak už zprávy a počasí v celou.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

Přátelé, nevím jak vy, ale já vždycky říkám, a už to říkám řadu let, že Underworld Born Slippy, to je pro mě jedna ještě z Fateless Insomnia. To jsou prostě fakt dvě zásadní hymny klubů a undergroundu a tak dále. A prostě pokaždý, když to slyším, tak je to jako neuvěřitelný, jak dobrý tenhle ten kousek je. No, máme 2:11, my pokračujeme dál za chviličku už. The Midnight a Digital Dreams.

0: Prechybuje to ani Mák a mistr UKG a baselineu AC Slater. Čeká nás poslední hodinka v rámci dopoledního driveu, tak doufám, že jste s náma a že si to společně užijeme. Teď už ale ta pravá chvíle na počasí a taky zprávy, pojďme na ně.
1: Bezpečnostní složky zahájily 24-hodinové cvičení zaměřené na obnovu kontrol na hranici se Slovenskem. Dopravní komplikace se nepředpokládají. Evropská komise označila premiéra Andreje Babiše za osobu v potenciálním střetu zájmu. Potvrdila proto pozastavení proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. V bývalém vojenském prostoru v Národním parku Šumava se nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, prohlásil ministr životního prostředí. Počasí. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně se od západu objeví déšť a přeháňky budou četnější. K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přeháňky a lokální bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě.
2: Dance Radio.

0: Oliver Howdens a Funk Tribu I Want Your Love, tak to je další melodie, která věřím, že vám zpříjemnila momentální chvíli, třeba ať už nás posloucháte třeba v autě, někde v koleně, v práci nebo ve fitku, aby se vám lépe cvičilo. A přátelé, vy asi o mně víte, protože já už jsem tady docela taky dlouho a na Dancu, tak už jste asi zjistili, že jsem velký fanoušek sci-fi. Docela často tady řešíme technologie, teď taky hodně AI, ale třeba taky i různý tipy na zajímavý filmy a tak dále. No a mně se teďka dneska ráno dostal pod ruku takovej zajímavý článek, který vlastně jako vyšel a který vychází z různých poznatků vědců a vědkyň, a to z Czech Globe, kteří vlastně se zabývali takovými jako budoucími scénáři, kam by mohl náš svět, a konkrétně teda Česká republika, to ještě zajímavý, se posunout třeba za takových jako 100 let, jo, nebo jako i méně, jo, protože ta doba jde strašně rychle. A podle několika tedy odborníků, kterým se tato otázka jako položila, tak samozřejmě odpověděli, jak by třeba Česká republika se mohla proměnit v takovém roce 2100, což je jako docela daleko. A samozřejmě mě zaujaly ty scénáře, jak by ta budoucnost mohla vypadat, jo. Tak jako první by mohla být varianta rovnováha, kdy by byla vysoká kvalita života, sociální soudržnost, snižování nerovností napříč regiony, proměna práce, taky regulovaný rozvoj AI, digitalizace a vlastně bychom se měli jako nějak dobře. Myslím si, že tohle asi nehrozí, teď nechci být negáč. Pak je tady konflikt a rozpad, to si myslím, že už je taková reálnější podoba, bohužel, kdy opravdu by se mohly rozpadnout mezinárodní spolupráce, bezpečnost, investice by mířily do zbrojení, zdravotnictví, školství a tak dále a nebylo by regulovaný AI. A pak je tady varianta různých opevněných světů, že jedna část by byla jako taková ta vyspělá a druhá ta by byla ta chudší. A nebo je tady scénář, který by byl tak nějak jako v balancu, jo? Že by se to tak nějak prolínalo a byly by tam všechny ty faktory. No je to otázka, to nikdo nevíme, 200, to už tady asi nikdo nebudem. Uvidíme, co nás čeká, no. Můžem to vidět minimálně někde ve filmech.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Billa klubu za 129,90. Billa, to dobré začíná u nás.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis je připravený, pojďme omrknout výstavy, přednášky, koncerty, ale třeba i party, na který můžete třeba dnes vyrazit. A mrkneme se na denní akce, pokud byste rádi šli na pohyb, tanec a divadlo, tak Jatka 78 dneska otevírají svý brány, můžete vyrazit na novou sezónu, start na Jatkách i dnes od 19 hodin a můžete vidět velmi zajímavý nový představení, takže doporučuji. Těšit se můžete dnes i na cestovatelský večer, téma Malajské léto na Brumlovce od 17:30. Zároveň můžete dneska třeba vyrazit do Národní galerie od 16:30 na očima kurátorů kabinet doktora Fausta, takže doporučuji. No a pojďme se přesunout na koncerty Bike Jesus, tak ten taky startuje sezónu s novým programem New Constellations a Support BAK, start 19. hodina. Těšit se můžete dneska i třeba na Načevu a Benefice na V7 Underground od 19:30 večer. Dneska ale taky Jazz Dog a český hudební projekt Aquacongas, který pokřtí novou desku od 21 hodin. Bude to takový jako funkový, takže doporučuji. No a pokud byste rádi vyrazili třeba na souboj klavíru, tak tento speciální večer vás čeká od 19 hodin v rámci letní scény Muzea Kampa. No a pojďme se podívat ještě na další místa. Techno Night od 20 hodin dnes v Krosu. Julia a hosté, takže to je taky další tip. No a třeba DJ Rova, Twist Bar na Žižkově dnes od 21 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže věřím, že se vyberte.

0: Buddy Ocean a Once the Music na frekvencích Dance Rádia. Za 7 minut tady máme 12. hodinu, já se pomalinko loučím. Dopolední drive je na konci, za chvilku ještě Mr. Belt. A nebo další muzika, pak už zprávy a počasí v celou odpoledne. Už se na vás těší opět kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou. No a v podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady. A pokud už se nemůžete dočkat na vaše oblíbený producenty, tak pojďme si zrekapitulovat, co vás dneska čeká. 100% třeba Nicky Romero a jeho Protocol Radio show od 20 hodin, Oliver Heldens od 21 a jeho Help Deep Radio. Pak od 22 hodin si můžete užít český pořad One Way Music podcast se Subgatem a i dneska vás čeká special host a zakončíme to s Jurisem Bornem a Spektrum. Moc si to užijte, buďte s náma i nadále, mějte se krásně, mějte úspěšný den a zítra, pozor, se uslyšíme už od 7 od rána, tak se budu těšit, mějte se hezky.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.

Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země 12 britským občanům. V Kladně hořel obchodní dům, škoda je předběžně odhadnuta na 120 milionů korun. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů, kteří se podíleli na činnostech, jež jsou podle Vídeňské úmluvy pro diplomaty nepřijatelné. Počasí. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně se od západu objeví déšť a přehánky budou četnější. K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a lokální bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě.

0: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Dance. Dance.

Bezpečnostní složky zahájily 24-hodinové cvičení zaměřené na obnovu kontrol na hranici se Slovenskem. Dopravní komplikace se nepředpokládají. Evropská komise označila premiéra Andreje Babiše za osobu v potenciálním střetu zájmu. Potvrdila proto pozastavení proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. V bývalém vojenském prostoru v Národním parku Šumava se nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, prohlásil ministr životního prostředí. Počasí. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně se od západu objeví déšť a přehánky budou četnější. K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a lokální bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
10: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na Teta Drogerie.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Porada, deadline, výsledky.
5: A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.

Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země 12 britským občanům. V Kladně hořel obchodní dům, škoda je předběžně odhadnuta na 120 milionů korun. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů, kteří se podíleli na činnostech, jež jsou podle Vídeňské úmluvy pro diplomaty nepřijatelné. Počasí. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně se od západu objeví déšť a přehánky budou četnější. K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a lokální bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě.

0: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne 10 zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Peak, I don't wanna hurt you. Krásný odpoledne, s váma opět Michael C. Až do 18. budeme hrát ten nejlepší tanční výběr, podle mě. Za chvíli Dria, Loud Luxury, nebo novinka od Paulieho Gabrieliho About You. Budeme se taky věnovat hitparádě Dance Radio Chart, protože do 15. máte poslední šanci zahlasovat do zítřejšího kola na našem webu. Za chvilku rekapitulace minulého vydání, tak si na to počkejte. Dejte si do uší parádní taneční muziku. Jsme Dance Radio.

0: Alex Mills Sensation. My se podíváme do hitparády Dance Radio Chart, protože do 15. máte poslední šanci zahlasovat do zítřejšího, už letošního 36. kola. Třeba pro tři novinky, těmi byly minulý týden Kygo, který bude hrát už za chvíli s Maxem McNownem, Take Me Back. Můžete dát svůj hlas i Cedricu Gervé nebo Felix da Housketovi s Fairbojem Slimem. Nástupních vítězů byl Epoch Noir na trojce, Drill Moon na druhém místě a Annette Fab brala před týdnem zlato. Kdo vyhraje zítra, to je pořád ve vašich rukou, takže naklikněte svůj oblíbený taneční hit na danceradio.cz. Teď už tedy Kygo, Max McNown, Take Me Back nebo Fred V a Otiva Horizon. Tady je Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Larry Luke Boys, tady je Dance Radio, nejlepší taneční muzika. I dnes večer pro vás máme skvělý program. Všechno odstartuje hned po tanečním odpolku, tedy v 18 hodin. Nejdřív si dáte 2 hodiny Enhanced Sessions, což je taková skvělá taneční pohoda, melodie a tak dále. A potom už samý velký jména Nicky Romero, Oliver Heldens a Joris Ward. DJ Subgate taky na 22. hoďku připravil další vydání Warmay Music podcastu. Tentokrát uslyšíte DJ kamaráda Hugo Rieriho, takže rozhodně doporučuji. Tolik program na dnešní večer, v celou si dáme zprávy. Do té doby Hiko, Gala a klasika Freed from Desire, anebo taky Athena Chlebová. Pojďme na to.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Bezpečnostní složky zahájily 24-hodinové cvičení zaměřené na obnovu kontrol na hranici se Slovenskem. Dopravní komplikace se nepředpokládají. Evropská komise označila premiéra Andreje Babiše za osobu v potenciálním střetu zájmů. Potvrdila proto pozastavení proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. V bývalém vojenském prostoru v Národním parku Šumava se nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, prohlásil ministr životního prostředí. Počasí. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně se od západu objeví déšť a přehánky budou četnější. K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a lokální bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě.

0: hustý.
1: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo

pokračuje nejlepší taneční muzika za chvilku Lucas and Steve, Daxos, Jason Status a jejich Discrumbled a pode mnou Martin Garrix ve spojení s legendární bandou U2 Fireflies. Super poslech, jsme Dance Radio.

0: Lucas and Steve a DJ OMC, Bela Perolci, Buddy, jsme Dance Radio a pořád vám servírujeme nejlepší taneční muziku. Pokud byste chtěli vědět nutně, co vám hrajeme, tak všechno naleznete vždycky na webu, anebo taky v naší aplikaci, kterou doporučuji stáhnout. iOS, Android, všechno podporujeme a v apce uvidíte komplet večerní program a taktéž nás můžete poslouchat úplně kdekoliv. Stačí vám internet, v mobilu, tabletu, můžete si Dance Radio dávat i na dovolený v zahraničí, u moře, úplně kdekoliv, stačí vám prostě jenom ten internet přímo ve vašem zařízení. Teď ode mě po reklamě Crank Carousel, Paul van Dijk, Wilkinson's Becky Hill, Afterglow, anebo taky Fisher, Take It Off, vyberte si, taneční muzika je tu non-stop. Kde jinde než na Dance Radio, díky, že jste u toho s náma.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Fisher, Take It Off, tady je Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Pokračuje v půlce září, tedy příští týden vychází velmi očekávaný single od Miss Monique, na kterým se spojila s legendárním Robbiem Williamsem. Vznikla opravdu skvělá paráda, doporučuji poslechnout. Představená byla na letošním Tomorrowlandu a oficiálně se tahleta skladba dostane ven už tedy příští týden. My už se nemůžeme dočkat, protože do vysílání Dance Radio tuhletu pecku 100 pro zařadíme. Po reklamě si dáme jinou starší věc od Miss Monique, s ní Genesy, Carl B, No Masita. Tak pojďme na to. Super poslech.
1: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země 12 britským občanům. V Kladně hořel obchodní dům, škoda je předběžně odhadnuta na 120 milionů korun. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů, kteří se podíleli na činnostech, jež jsou podle Vídeňské úmluvy pro diplomaty nepřijatelné. Počasí. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně se od západu objeví déšť a přehánky budou četnější. K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a lokální bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě.

0: se svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Slyšíš to, co to je?
0: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
0: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
0: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej.

0: Tohle byla Anabel Englund, její Strangely Sentimental. Vy ladíte pořád nejlepší taneční muziku, a to i ve středu. 9. září máme 5 minut po půl pátý a samozřejmě budeme i nadále hrát nejlepší playlist. Co si společně probereme v dalším vstupu, tak podíváme se na hudební novinky, který nasadíme od zítřejšího dne do pravidelné rotace a je tedy potřeba je představit, tak si na to počkejte. Stojí to za to. Teď jo, mě kus k Stop Crying Your Heart Out, což je předělávka slavného hitu od kapely Oasis. Dáme si Gorillaz, jejich opravdu první světovou pecku Feel Good Incorporated a nebude chybět ani spolupráce Loco Dice a Moxinox. Just do it!
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Loco Dice, Moxinox, Just Do It, tady jeden z Radio. Slíbil jsem, že se podíváme na hudební novinky, který nasadíme od zítřejšího dne. Pojďme na to. KNYY, Never Be The One, novinka od zítřejšího dne, opět v rotaci Dance Radio. Nasadíme taky spolupráci Frankie Waha a Tripleism, Tripova. Rehab dodá single Dream Inside a Dream. A klasický trancovej zvuk to bude od Armina. Armin van Buuren a Sasha Everlasting. Zítra taky v playlistu Dance Radio od 20 hodin další vydání A State of Trance právě od Armina. Teď už Burner, Groove, Armada nebo Madface a Simplex, jejich Take Me.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: Bezpečnostní složky zahájily 24-hodinové cvičení zaměřené na obnovu kontrol na hranici se Slovenskem. Dopravní komplikace se nepředpokládají. Evropská komise označila premiéra Andreje Babiše za osobu v potenciálním střetu zájmu. Potvrdila proto pozastavení proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. V bývalém vojenském prostoru v Národním parku Šumava se nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, prohlásil ministr životního prostředí. Počasí. V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně se od západu objeví déšť a přehánky budou četnější. K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a lokální bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě.
1: Dance Radio. Dance Radio. This is a game. Whatever I play to you, you play.

0: Cowell Lover Tour po 17. kde jinde než na 89 či 102.9 FM a případně online na webu dancradio.cz nebo v naší aplikaci. Taky nás můžete poslouchat v tabu digitální vysílání, to si 100% případně nalaďte. Pokud máte rádi právě zlomený beaty, náš tým pro vás každý pondělí mezi 18. a 20. chystá Rayphone Air. Sledujte je taky na Instači, kde naleznete jako Rayphone Air na konci potržítko a právě přes Instagram můžete soutěžit většinou o drum and bassový mejdany a taktéž se proklikat ke starším dílům právě tohohle pořadu. Teď ode mě je Madonna, I Feel So Free, v remixu Peggy Goo dáme si i výbornou novinku Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is So Sad, tady je Dance Radio.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Velmi plodný, to DJ a producent Hugh Gale, opět další pecka z jeho studia, s ním Emma Langle a taky Ultra Nate, Move Into The Sun. Velmi populární to jméno, doufejme, že se ho dočkáme v nejbližší době v České republice, protože pokud si to pamatuju dobře, tak tu ještě nehrál, minimálně ne v době, kdy dosáhnul celosvětový slávy. Tak snad se máme na co těšit. Teď už Denis Sulta, World of Lies, my jsme Dance Radio. Úžasný odpoledne, Daniel vám všenej k dnešnímu svátku.

0: Rui Feel Alright, poslední dnešní věc ode mě, díky moc, že jste poslouchali. Zítra se uslyšíme od 14 hodin, vy si dejte KT, já to už v raním freshi od 7, pak tu bude samozřejmě dopoledne. Dnešní program, ten je úplně jasný. Enhanced Sessions, Nicky Romero, Oliver Heldens, Subgate a jeho host Hugo Rieri a taktéž Joris Ward. Bavit se budete 100%, doporučuji. Luigi Di Mare, Sunset Strippers nebo Jungle, to je ještě další muzika do 18. a potom už tedy až do půlnoci. Samý světový hvězdy. Mějte se a zítra, čau.
1: Děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školu.

0: do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Byla klubu za 26,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.

0: It ain't gonna be me.
1: Dance Radio. Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Dance Radio. Dance Radio.
14: Live from the Enhanced Studios in London.

0: Well, a huge thanks to Leon Bollier for joining me this week to premiere his new collaboration with Son in Sirocco, dropping very soon on Enhanced Progressive. I'll be back same time, same place next week with Pretty Pink joining me on the guest mix. Until then, look after yourselves, and I'll see you next time for episode 862 of Enhanced Sessions.
1: For more Enhanced Sessions, head to the Enhanced Music YouTube channel.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.

22. hodina odbyla, je tady One Way Music Radio Show, jednosměrná show s mojí maličkostí Subgatem a zajímavými hosty z celého světa. Dnešním hudebním hostem bude Hugo Riery, kterýho znáte z různých eventů po celé České republice a zároveň je jeho jméno úzce spjato s Generate Prague eventem, který můžete vídat nejenom na lodi nebo třeba v Altánu Grébovka, ale taky na Sky Lounge 360, kde se odehrála celá řada zajímavých eventů během tohoto léta a součástí nich byl i několika mejdanový koncept, respektive série mejdanů pod taktovkou tohoto brandu. Na úvod si dáváme náš remix s Tomasem Sinem na track Folia od Mattia L a za chvíli si řekneme něco víc k dnešnímu hudebnímu hostu a samozřejmě si dáme jeho skvělej set. Jsem Subgate, vy posloucháte One Way Music Radio Show. One Way Music Radio Show.

0: One-way music radio show.
1: Záležitost Folia v mým remixu a v remixu kolegy Tomase Syna a aka Nox Umbra máme za sebou. Za originálem stojí Matea L. Doufám, že se tato záležitost líbila a kdo stáhne například na Beatportu nebo Spotify. V podkresu už nám ale startuje set z rooftopu, ze Sunset rooftopu Hugo Rieriho. Musím říct, že tato záležitost mě hodně bavila a proto jsem zvolil pro dnešní hezký den i Hugo Rieriho, kterýho můžete pravidelně vídat a slýchat například v pražský Roxy, v již zmiňovaném prostoru Sky Lounge 360 a nebo společně s dalšími na Generate Prague Boat. Určitě doporučuji se mrknout jak na tenhle ten brand na Instagramu, tak i na umělce samotného, kterýho tímto zdravím, a my si pojďme dát první část jeho parádního setu. Já jsem Subgate, vy posloucháte One Way Music Radio Show.
0: This is One Way Music Radio Show.

Skvělej to se dnešního hudebního hosta, kterým je Hugo Rieri. Pokud vás zajímá více informací, mrkněte se

na Instagram, například Hugo Rieriho anebo Generate Prague, kde se dozvíte to, že Generate Prague slaví 11. narozeniny, což je velice úctyhodný věk, co se dlouhověkosti party týče. A třeba se dozvíte i to, že již zítra si můžete podívat na Sky Lounge 360 nebo Sky Lounge 360, kde se představí dnešní hudební host s Dominikem Geringerem, a nebo 19.9. můžete zavítat na Climax Rooftop s Chrisem Sadlerem, Orbitem a samozřejmě dnešním hudebním hostem. Skvělá to venue, moc jí doporučuji. Já jsem se tam bohužel letos nezastihl zajít podívat, ale musím říct, že Hugo Rieri to tam slušně rozjel a ty mejdany vypadají opravdu, opravdu skvěle. No nic, jdeme zpátky k muzice a dejte si další část setu dnešního hudebního hosta. This is One Way Music Radio Show.

0: You are listening to One Way Music Radio Show.
1: Standardní to čas v této části One Way Music Radio Show, kdy si říkáme, kde se vidíme a slyšíme v těch nejbližších týdnech. Nicméně dnes ho budu věnovat festivalu Mácháč, respektive jeho dalšímu ročníku 227, který se už v tuhletu chvíli chystá. Doufám, že tam samozřejmě uvidíme i dnešního hudebního hosta. A určitě se mrkněte na sociální sítě, protože ve velice brzké době, kde je již samozřejmě v tuhle chvíli startován předprodej na ten rok další, uvidíte a můžete si nasát, jak bude vypadat koncept, včetně nějakých prvních interpretů, který se na tomhle festivalu představí. Určitě se těšte, no a my jdeme pomalu, ale jistě do finále dnešní One Way Music Radio Show.
0: This is One Way Music Radio Show.

Z One Way Music Radio Show je to opravdu vše. Moc díky dnešnímu hudebnímu hostu, kterým byl Hugo Rieri, a přeji mu, ať se mu daří. No a my se slyšíme zase za týden tady na Vlách Dance Rádia s dalším zajímavým hostem. Doufám, že se dnes líbilo, vy si dotáhněte ten pracovní týden a užijte si víkend, jak se sluší a patří. Mějte se moc krásně. Čau. You are listening to One Way Music Radio Show.